0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
2: Perfektná muzika.
3: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Musical. Color Musical. Color Musical.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Rádio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý

dignified around. Oh, I smell something.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
9: Oh, Mixdown sind to musikalische Spezialitäten, ja?
8: Ja.
9: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
10: Now this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now, Candy baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about my funk.

0: Color Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

moji milí, zdravím vás. No tak samozřejmě tenhle ten čas je jasný, je určený pro country muziku, to znamená American Country Express. Vy, který posloucháte v tuto chvíli, tak jste zvyklí na reprízu, to se teďka trošku obrací, takže premiéra je v neděli ve 20 a repríza je v sobotu v 10. No tak i takhle se to může občas stát s pořadama na Color Music Radio. A prostě teď je to takhle, jak to je. A začínáme tedy premiérově. Začínáme premiérově tedy v neděli, dneska v tuhle chvíli. Takže živý vysílání na Color Music Radio, taky na rádiích Americana, Sázava. Uf, tak to je všechno na úvod. ACX, American Country Express, moc vás zdravím na úvod. Jedna, musím docela dost známá věc, ACX, Rockstar, to se hodí do country muziky rozhodně. Na úvod Hardy.

tak samozřejmě Hardy v současné době tak jako vyměknul. Ale tohle to byl rozhodně number one song v Americe, co se country muziky týče, Rockstar. No a tohle je Hardy a teď už Graham.

náhled na country muziku. Každopádně mě to docela baví. Tady ještě jedna taková podobná věc, když už trošku klidnější, tady je Russell Dickerson a

No tak na tomhle featu tady spolupracoval Fetty Wap, možná si ho vybavíte z jeho velkého hitu, takovýho, že R&B hiphopovýho, já bych tomu hiphopovně neříkal, ale něco tam asi takovýho bylo, tak jmenoval se to Trap Queen, no, tak to, mě to docela ne jako minulo, než bych to nějak jako neznal, ale rozhodně jsem to nikdy moc nepouštěl, každopádně Fetty Wap teď dělá do country muziky, teda snaží se, no, tak tady to bylo s teď hodně úspěšným zpěvákem, jmenuje se Russell Dickerson a tedy Boots. Novinka teď je v americkém žebříčku těch nejhranějších pecek, tohle je nová věc z alba The Way I Am. Tady je novej track pro Luca Compse.

já rozhodně čumím na to, jak country muzika je v současné době oblíbená. Spousta lidí vlastně v současné době dělá do country muziky. I hodně různých R&B, dokonce i hip-hopových zpěváků. Hip-hopových zpěváků, to je docela dobrý termín, teda. No, to se mi povedlo. Tak jo, tohle to byl Tucker Whatmore, ten je teď hodně v kurzu, když já jsem, vždycky jsem ho označoval za takovýho toho, který kopíruje Morgana Wallena, možná trošku jo, ale začalo se mu teda dařit dobře a vlastně vynašel si ten svůj style, docela se mu to povedlo, tato nová věc Who Told You That, tak to je v pohodě, tak...

Tak se jmenuje ukázka, tohle je Niall Horan. Mě tady z těch kluků, z těch One Direction baví nejvíc asi. No i jeho nová deska Dinner Party zní docela dobře. Mám se chvilku jsem mluvil o Morganu Wallenovi, tak Morgan, tak to je těžká, nezastavitelná mašina rozhodně. Já nevím, jestli připravuje novou disku, ale rozhodně má track novej venku. Myslím si, že to bude mít veliký úspěch. Be by now. Tak tohle je novej Morgan.

řekl, Morgan Wallen ovládá úplně všechno, teďka co se týče country muziky. V albech v první pětce má 3 alba. No a rozhodně v první trojce nejhranějších pecek, co se country muziky týče, tak tam tedy... Tam funguje taky jednou v duetu s Elou Langley, která teda úřaduje zase mezi ženskýma, možná má teďka ještě větší úspěch než Morgan Wallen, ale Elu si zahrajeme za chvilku. Teď je jiná zpěvačka, ta se jmenuje Carly Pearce. Mějí milí, posloucháte ACX.

tak v žebříčku, o kterém často mluvím, tady o těch nejhranějších peckách country muziky, tak jak prezentuje Billboard, tak tato věc se pohybuje kolem toho 35. až 39. místa. Jinak tohle je Steven...

borovice, která krásně roste, vybuchne a pak se zase uklidní. No tak jsem zvědavý na novou desku, která snad vyjde, která vyjde Stevenovi. No teď už za chvilku tady je něco z nový desky od britských, jmenuje se The Shires. Možná, že i v minulém týdnu jsem vám hrál tuto věc.

Tak tohleto je dneska z roku 2020, Good Years se jmenuje. Tohle jsou The Shires, jejich nová, no, jejich stará věc, tedy Independence Day. No a hraju záměrně, samozřejmě vydali novou desku, na mě zatím nějak moc dojem neudělala ta deska, tedy, ale je tam teď jedna věc, která mi utkvěla v paměti, která mě docela baví. Další ukázka od The Shires, ta se jmenuje Watching You.

Tak toto je zpěvačka Miranda Lambert. Moc pěkná věc. No teď se dostáváme ke zpěvačce, která se jmenuje Ella Langley. Ta samozřejmě v ACX zní často. Ona teď vede celonárodní žebříček, porazila dokonce nebo předběhla opět Taylor Swift. Dostala se na první místo v celonárodním tedy žebři v Americe a spousta současných zpěváků, tedy co jsem teďka narážel na to, na různý videa, tak zpívají právě tuhle následující věc, kterou vám chci pustit, která je pořád tedy v kurzu pro Ellu Langley. Já mám zahrou za chvilku po ně novou věc, ale tohle je tedy Choosing Texas. Hodně úspěšná věc. Velká záležitost pro Ellu Langley. Já mám z toho radost, mám rád tuto zpěvačku.

svým živáku naspívala nebo zaspívala i Miranda Lambert, kterou jsem vám hrál před chvílí tedy. Tak no a teď už nová věc od Ellie, která se tedy teď prohání žebříčkem těch 60 nejhranějších country pecek. Tak tohleto je samozřejmě z posledního alba Ellie. Skvělá baladická věc, která je vymakaná. Moc se mi líbí. Love and Life Again. Teď veliký skok dopředu asi o 20 příček do první 40.

Love and Life Again, tak to je současný hit od zpěvačky, která se jmenuje Ella Langley, skvělá paráda. No, tato ta záležitost uzavírá první vysílací hodinu ACX, za chvilku jsem zpátky, teď je pozvánkovej break a po tý 21. další muzika, anebo tedy po 11. hodině, to už záleží, kdy posloucháte Sips v neděli, tedy v premiéře mezi 20. a 22. nebo v sobotu po 10.

0: Power Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: To je pravda, mají milí. Color Music Radio. Tak je Radio Sázava, Amerikána v tomhletom případě. V tomhletom případě, co se týče tedy tohoto toho pořadu. No, zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek, druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Co v této hodině? No tak nabídnu vám třeba nový album k poslechu, nějaký ukázky Brantley Gilbert, já ho tady nehraju moc často. Chlápek s temným hlasem, takovým zastřeným chraplákem. No tak to třeba za chvilku. Teď Meďák, samozřejmě Tim McGraw.

tak jestli se nepletu rok 2010. Felt Good on My Lips. No, zpěvák, který do dneška samozřejmě zpívá, to je Tim McGraw. Teď už nová vlna z country muziky, tohle je Warren Zay.

Sins of the Father. No tak a tady je druhá ukázka, taky zajímavá. Tato věc, která se mne... A teď jsem to zapomněl, no to vám řeknu za chvilku, ale věc, která otvírá celou desku.

America, dole Brentley Gilbert, skvělý jméno. Vždycky si na něm rozbiju hubu. No, každopádně hráli jsme si z alba Sins of the Father. Teď už ženský vokál, docela fajn, tohle je Carolina Jones. Její současná věc, která se jmenuje You're It For Me, Honey. To je Carolina.

Oni už spolu kdysi nahráli věc, velkou věc pro Kanea, debutovou. Kane Brown a Lauren Elena kdysi nahráli věc What If se to jmenovalo, to jsem hrál taky nedávno. No tak teď si to obrátili a teď je tady Lauren nahrála s Kaneem tuhletu takovou skočnou záležitost, a myslím, že v pohodě. Teď trošku uklidnění, album, který se vám taky představoval, to je Keith Urban. On vlastně vydal album převzatý, tedy cover verzí, a jediná věc, která tam není cover, se jmenuje We Go Back, tu jsem tady hrál už nespočetněkrát, myslím, společně tady s Michaelem McDonaldem. Tohle to je další ukázka. A jeden z cover z roku 76. Steve Getz, myslím, že se jmenoval. Sakra, teď mi to vypadlo, ale on and on.

Tohle to je Keith Urban On and On a myslím, že se ten zpěvák, který to naspíval v originále, tak ten se jmenuje Steve Bishop. Nejsem si tím teď úplně jistý. Nejdřív jsem řekl Steve Getz, no tak to je blbost úplná. Bishop se jmenuje určitě příjmením. Každopádně tohle věc On and On...

je tohle zpěvák, jmenuje se Cole Wetzel. Hurts Like You, jeho současná věc z jeho novýho alba. No teď je zpěvák, který se jmenuje Kevin Powers. No s ním taky Shabuzi. Tohle je současná věc, která se jmenuje Move On. Posloucháte, stále posloucháte moji milí ACX, American Country Express.

tak Kevin Powers a taky Shabuzi. Věc, která se jmenuje Move On, která postupuje žebříčkem někde kolem toho 35. místa šacu, teď nějak takhle. No ale co vévodí? Jsou už tři týdny na prvním místě, tři týdny nejhranější single. Se jmenuje Don't Tell On Me. Říkám si proč, zase tak dobrý song to úplně není, ale dobrý je, to je pravda. Tohle je Jason Aldean, už třetí týden nejhranější country song. Já se omlouvám za ty dnešní přeřeky.

Tak já myslím, že to bude ještě pokračovat a vidíte, ono to hezky skončilo. No tak Lainey Wilson, John Mayer, tato ukázka, Phone, Keys, Wallet. To je současná věc pro tuhle zpěvačku, pro Lainey. No a je podobný pohyb, tady ta věc, která má na svědomí Corey Kent, to je taky jeho současná záležitost, která, myslím, stojí za to. Posuňte sami.

současná věc tady toho Matadora. Ten se jmenuje Kenny Chesney. Ten je v Americe hodně oblíbený už řadu let. Tohle je jeho nová věc, která se jmenuje Carry On. No já myslím, že tohle už následující věc už je závěrečná, tedy úplně poslední. Tohle je Jody Messina.

Tohle je rok 98. Album, který se jmenuje I'm Alright. Jinak Jody Messina, Stand Beside Me. To už je závěr, moji milí, závěr ACX, American Country Express. Moc mě těšilo. A jinak tady premiéra v neděli ve 20 a repríza v sobotu v 10 na Color Music Radio. Taky na rádiu Sázava, na rádiu Amerikána. Mějte se krásně a my se slyšíme, já myslím, že docela brzo, pokud posloucháte Color. A jinak krásnou noc přeju, ať je fajn. A nazdárek zase příště.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Bylo 12 hodin.
5: Color Music Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Can I please have your attention?
8: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
9: Let's find out. Ready, set, go.
10: Color Music Radio.

0: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

příjemný čas a ničím narušený sound. Tony saxofonu Candy Dulfer nám otevřeli další saxepíl a po týdnu vás zdraví a všechny samozřejmě vítá na frekvenci Rádia Kulor Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách R&B, soulu, funky music a smooth jazzu. To vše vás čeká v hodině saxepílu, kde se věnuje převážně saxofonové muzice, ale nejen to. Takže máme se na co těšit a opět si dáme nějaké dobré fláky funky music. And the beat goes on. Kapela Whispers a

Groove, kapela Whispers v podání fenomenálního smoothjazzového saxofonisty Gerald Albright. No a teď už je tady Jeff Lorber, skvělý keyboardman a jeho parta Fusion. Rain a Dance by Fly Now. Radio Color.

The Color. A tohle to byl 70-kový Soul and Jazzy Groove. Chicagský keyboardman a pianista Ramsey Lewis natočil tuhle desku ve spojení s kapelou Earth, Wind and Fire. A na téhle nahrávce se podílel Phil Bailey, Maurice White, nechyběl ani Werdin White a solo na tenor saxofon měl Don Myrick. No a ve spojení právě s kapelou Earth, Wind and Fire se nabídneme ještě jednu novější věc, na které spolupracoval saxofonista Kenny G. The Way You Move. A vy jste na Koloru a v pořadu Saxepíl.

Ať už posloucháte kdekoliv, tak vám všem krásné odpoledne přeje Vláďa Drtina. Je tady pořád Sex Appeal a nabízíme si takové příjemné soulovky. Tohle to byl Mr. Blue Monik a Take a Chance on Me z jeho solové desky kapela Incognito. No a teď už je prostor opět pro příjemnou latinku a o tu se postará kapela Spyro Gyra, Jay Bekenstein a Tom Schumann. You can count me na Radio Color.

spojení dvou velikánů soulu a jazzu. Tak to byl George Benson a s ním Al Jarreau v krásné věci Morning. Pokud máte rádi sex appeal a posloucháte tuhletu muziku, tak můžete ladit pravidelně, dámy a pánové. Můžete vyladit v neděli v 15 hodin, anebo můžete vyladit sex appeal ve středu 18 hodin a také v sobotu ve 13. Bude se vždy na vás těšit Vláďa Drtina. No a teď už Grover Washington Jr. Let it flow.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak to byly Blond Manch a jejich Blind Vision. Začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, a kde si zahrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čekají nás Bronsky Beat a jejich Chunk, taky si dáme Altered Images a Change of Heart, no a jako první jsou tu Alphaville a jejich první deska Forever Young, která se určitě dá řadit do New Wave a synthpopu. 80. let, vyšla v roce 84 a bylo na ní spousta hitů. Já vždycky říkám, že zrovna tohle to je jedna z těch desek, která nemá prostě huché místo, kde všechny skladby jsou skvělé. A my si dáme skladbu In the Mood tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech, ať už na Color Music Rádiu nebo na Rádiu Hey.

Something to do. To jsou samozřejmě Depeche Mode, deska Some Great Reward z roku 1984. To je určitě jedna z těch mých oblíbených desek od Depešáků společně s Construction Time Again a samozřejmě Black Celebration. Ty předchozí desky jsou taky krásné, i ty pozdější jsou fajn, ale prostě tahle tři album asi nejradši. Tolik tedy k Depešákům, dáme si další muziku a zavítáme i za Electric Light Orchestra. To je kapela, kterou já tady v New Wave nehraju už tak často, protože ono to úplně New Wave není. Oni už samozřejmě fungovali v 70. letech a dělali takový ten svůj typický styl, ale musím říct, že nějaký odlask toho New Romantic a New Wave, to říct prostě stylu, na desce Time od ELO je, tak si dáme skladbu From the End of the World z téhleté desky. Taky tady byl Heaven 17, Come Live With Me a jako první jsou tu Duran Duran, no a jejich parádní, nádherná věc Rio. New Wave.

Come With Me a Heaven 17 na Core Music Radio, Radio Wave, pořadu New Wave. Dáme si další hudební kousky z New Wave, New Romantic, synthpopu a postpunku. Men Without Hats a I Get a Message z jejich první desky Rhythm of Youth z roku 82 tady budou už za chvilku, stejně jako Human League a Don't You Want Me, jejich asi úplně největší hit z desky Dare z roku 81. Jako první jsou tu OMD a jejich Radio Waves, to je skladba z desky Desert Shifts z roku 1983, kde mimo jiné byla i znělka tehdejšího zahraničního vysílání Československého rozhlasu Rádia Praha. Celá tahle ta deska začínala. Je to takové docela vtipné to poslouchat. Vždycky, když tu desku si pustím, tak začne prostě s nějakou Československého rozhlasu z krátkých vln. Nicméně, my si dáme skladbu Radio Waves, tedy rádiové vlny, tady v New Wave.

Don't You Want Me, to byly Human Week na Color Music Rádiu a na rádiu Hey v New Wave. Dáme si další muziku a protože tady v New Wave si hrajeme i nějaké ty novější kousky, které se tak nějak inspirují v New Wave, New Romantic a podobné tvorbě, tak si zahrajeme teď jednu skupinu, která se tam inspiruje tak trochu, ale zároveň dělá takový žánr, který se dneska označuje trochu jako Dream Indie nebo Dream Pop. A to jsou Still Corners. Ti mají úžasnou skladbu The Trip, ale nedávno, tuším to bylo oni, vydali skladbu Summer Nights, kterou jsem si dal na svůj letní výběr a vždycky si dělám letní výběr ze současné muziky a mnohdy právě jsou tam různé skupiny, které se inspirují trochu v těch 80. a 70. No a tuhle tu krásnou věc vám zahraju i teď tady v New Wave.

že Steel Corners mají takový styl, že ty skladby prostě sedí k tomu názvu. Přesně si dokážu představit, jak sedím někde na terase a poslouchám tuhletu skladbu prostě takhle někdy v nějaký hezký letní večer. No, tak doufám, že se vám líbila. Pokud se vám líbila, určitě se podívejte na další tvorbu téhleté skupiny. A my si v New Wave dáme závěrečnou věc a ta bude tentokrát trochu speciální, protože je to kousek z desky Warp od New Music, kde oni vydali dvě skladby se stejným názvem za sebou, ještě k tomu, to je jako nejvtipnější. All You Need Is Love se jmenovaly obě. Jedna byla autorská věc New Music a druhý je cover od Beatles té slavné skladby. No a my si tu verzi od New Music teď pustíme. A je to fakt taková jako hrozně zvláštní skladba, tak někomu se možná bude líbit, někomu ne, bude si říkat, ježišmarja, co to je, ale i takovéhle věci si tady v New Wave hrajeme. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Pemín v pravidelných časech a tady už jsou New Music a All You Need Is Love.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.

0: Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Reprezent Gear a CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Salsičárky. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, Refrén, anebo Kakadu. Takže na to je chcelo Kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste v okolí, držte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole room, man. Funk you too, Studer, get it to funk, and your mama.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh yeah.
2: Funk you too.
0: Radio Color.
3: Raz, dva, I don't wanna stop. Funk you tune na rádiu Color. S váma DJ KDM po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funk you tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, doražte za mnou. Vodáci, výletníci, turisté, kaliči. Open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bistro Náplavka, tak si doražte dát drink. Já se s váma loučím, to byl Funk you tune na rádiu Color. Show dedicated to funk and your mama. Můžete to ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CVD Hype. So tune in again, okay? Why? You know what? 'Cause we're gonna fuck you.

0: Classic Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak dámy a pánové, hezké úterní ráno. Máme lehce po 7 hodině. Ale to nevadí, užijeme si to. První song, který jsem dnes vybral, má na starosti George Michael, protože minulý týden, kdyby ještě žil chudák, tak by oslavil svoje 63. narozeniny. Takže první song dnešní Romeo show se jmenuje White Light. Tak George, rozjeď to.

I'm Live White Light. Tak to byl George Michael. 30. června v úterý ráno. A protože dnes slaví svátek Šárky, tak všem Šárkám přejeme všecko nejlepší a posíláme jim taky jednu krásnou písničku. Do you think I'm sexy? Přesně tak. Myslím si, že seš sexy. Rod Stewart to má na starosti.

tak to byla písnička pro všechny šárky, které dnes slaví svátek. Do you think I'm sexy? A Rod Stewart. A doufám, že jste všichni šťastní. Že už nejsou takový vedré, jako byli o víkendu. Prostě, že jste happy. Tady je Pharrell Williams a jeho mega hit.

Hargot, to byl rychlej konec. Tak jsem taky happy. Tak to byl Pharrell Williams a teď to má na starosti Robbie Williams s mým oblíbeným songem Go Gentle. Máme 7:21. Užijte si hezký úterý na Color Music Radio.

Tak to byl Robbie Williams, Go Gentle. A teď nastupuje sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. Máme 7.26, je úterý, ale taky, protože úterní záznam se vysílá i v sobotu odpoledne, tak hezké sobotní odpoledne vám všem přeju. Tady je Romeo a tady je Solange, Losing You. Tak hezký poslech Color Music Radio, přátelé.

Jak jsem říkal, to byla sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. A teď přesně v 7:30 a taky v sobotu v 5:30 to rozjede Weekend a Daft Punk. Mimochodem Daft Punku jsem taky dlouho neslyšel. Chybí mi kluci. I feel it coming. Tak hezký ráno, koloráci.

I Feel It Coming, Weekend a Daft Punk. Tak koukám na sportovní zprávy, protože krom mistrovství světa ve fotbale začal i Wimbledon. A tenhle ten Grand Slam mám hodně rád. Tak uvidíme, držím palce všem českým tenistům a tenistkám. Mohlo by to dopadnout dobře. Včera byl první den, tak uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Tak abyste měli výborné výsledky, tak vám do Anglie posílám Simple Minds. Don't you forget about me. Tak hezký ráno.

Don't you forget about me, Simple Minds. Tak a teď zahraju a splním jedno přání, protože posluchač Jirka z Plzně si přeje Simply Red. Je vtipný, že mi napsal zrovna, když hráli Simple Minds, abych mu zahrál Simply Red. Tak tady jsou Simply Red a Money is too tight to mention. Tak Jirko, užij si taky hezký ráno. Stejně jako já a všichni posluchači Color Music Radio. Je 7.38, je úterý a v záznamu taky sobota.

Money's Too Tight to Mention. Simple Red. Tak, podíváme se asi naposledy na takový malý milý ohlednutí, kdy minulý týden měli koncert v O2 aréně Duran Duran a písničkou Ordinary World údajně dojali celou O2 arénu. Tak i já vám ji dnes pouštím a tím se rozloučíme s červnem, protože dnes máme 30. června a zítra nám startuje červenec. Tak vám přeju krásný ráno a hlavně pohodový ráno. Žádný vedra už nebudou. Aspoň tento týden.

Ordinary World, Duran Duran. Tak to byla vzpomínka na jejich skvělý koncert, který se odehrál minulý týden v O2 aréně. A teď si zapomínáme ještě na jeden koncert. Na Metronom festivalu v Letňanech hrála i kapela Manic Street Preachers a byli výborní. Tak tady jsou I Live to Fall Asleep.

I Live to Fall Asleep. Manic Street Preachers. Tak a splním ještě jedno dnešní poslední přání Jirkovi do Brna. Jirka si přeje Talk Talk. Ale ne Such a Shame, ale písničku, která se jmenuje stejně jako kapela. Talk Talk. Takže čtyřikrát Talk Talk Talk Talk. Dnes na koloru. Tak Jirko, dej si volume right.

Vtipný udělat si název kapely Talk Talk a potom taky první single, který se jmenuje Talk Talk. Tak doufám, že to Jirku v Brně potěšilo. No a tady je můj dnešní poslední single na Koloru, který má na svědomí Michael Jackson. Wanna be starting something. Tak vám všem přeju opravdu krásný úterý a krásnou sobotu. Hlavně sobotní odpoledne. A za chviličku už to rozjede Friky, potom Martin Svátek, Lukáš Kolíval a další a další a další. Tak se mějte krásně a těším se na vás opět zítra ráno. Ahoj.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

but now try to grow up. Right now, I'ma slam dunk this.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
7: Mixdown.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Mixdown. Vezmu si černou masku.

dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další mix down, a to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

Poráce, jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Začali jsme s 70. na Core Music Radio. Posloucháte Lahůdkářství, které startuje 8:05. S datem dneska 1. srpna, tak se nám přejou prázdniny do 2. měsíce. No a odbych spolu toho mikrofonu vás v sobotní večer zdraví Jakub Novín, živě z Jizerských hor, a dneska se těšte na Lahůdkářství, které bude živě až do pozdních nočních hodin. No, dokud se dneska nepůjdu, tak tady budu trávit večer s vámi a doufám, že si ho všichni společně celkem fajn užijeme. A hlavně s muzikou 70. a 80. let, které tady pro vás budou mít spoustu, i včetně různých radic vinilů, a dneska si dáme velkou porci New Wave, New Romantic a taky německé nové vlny. Tak se těšte a posílejte samozřejmě vaše hudební přání sem do Lahůdkářství na známé kontakty, tedy lahůdkářství@radiokolor.cz, taky se ozvěte na Facebooku nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu radiokolor.cz. No a začneme muzikou, kterou tady pro vás dneska mám, a mám tady spoustu. Už jsme se tady připravili něco do playlistu a něco ještě budeme vybírat tak jako během večera, včetně těch vašich hudebních přání. Ale vybral jsem třeba Kim Wilde, tady velký hit Kids in America, abychom začali trošku jako tak to, nějak to odpíchli, to lahůdkářství. Taky tady bude Helen Schneider and the Kick a Hot Summer Nights. To se celkem hodí, když máme teďka ty vedra. Byť teda tady u nás v Jizerských horách se ochladilo aktuálně za okny, máme nějakých 18,5 stupně, což je proti těm asi 29 stupňům, co tady byly včera, je dost příjemnější teplota, a v Praze včera bylo ještě jako větší vedro. Když jsem přijel večer do Lucerny, tak na Václaváku se jako skoro nedalo dýchat. Nicméně v Lucerně jsme to měli fajn, klimatizace fungovala, všichni se tam užili celkem fajn večer s muzikou 70., 80. a 90. let. Ale teď si užijete lahůdkářství, takže Helen Schneider and the Kick, Hot Summer Nights, taky Kim Wilde, a taky si dáme Kate Bush, která oslavila tenhle týden své 68. narozeniny, tuším, že to bylo předevčírem, tak samozřejmě i tuhle tu ikonu 80. let si dneska pustíme minimálně s jednou věcí. Já si myslím, že od ní ještě do playlistu dneska něco zařadíme dalšího. Teď ale Wuthering Heights, tedy to je vlastně takové ty bouřivé výšiny, jak to bylo, že? Ono se překládá do češtiny Na větrné hůrce, ten román od Emmy Bronte, tuším, to napsala. No nicméně Wuthering Heights si dáme od Kate Bush, tady lahůdkářství na Core Music Radio. Jako první ale Kim Wilde, Kids in America, a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech na FM, v DABu i na streamu, a užijte si příjemný sobotní večer s lahůdkářstvím na Core Music Radio. To vám přeje ještě jednou Jakub Novín od mixpultu a mikrofonu.

Kate Bush a její vlastně první hitovka Wuthering Heights, ale už s takzvaným novým vokálem. Ona tahle skladba existuje vlastně v té úplně originální verzi a pak byla vlastně ještě před jednou přespívaná, tak jsme si dali tu druhou verzi, která pochází z její bestovky. Nicméně Kate Bush, to byla opravdu skvělá postava 80. let, má na svém svědomí spoustu skvělé hudby a ještě si od ní dneska určitě něco pustíme. Vy posloucháte Lahůdkářství na Core Music Rádiu, máme 20 hodin 20 minut a za okny pomalečku už se smráká, ale ještě nějakou tu dobu světlo bude a vy možná třeba sedíte někde na terase nebo na zahradě u grilování nebo u nějakého dobrého piva či vína nebo nějakého dobrého nealkoholického nápoje, abych tady náhodou jako před 10. nepropagoval nějaké neřesti, které bych neměl. Nicméně doufám, že vám k tomu příjemnou společnost dělá Lahůdkářství na Core Music Rádiu. Ať už nás posloucháte na FM, v dabu nebo na streamu. Máme dneska sobotu s datem 1. srpna, druhý prázdninový měsíc. První prázdninový měsíc skončil a druhý začíná. Tak se ještě doufám užijete nějakou tu letní pohodu a připomínám, že na konci srpna, kde já budu na Slovensku v Západních Tatrách, zase v Drevenici, tak vás čeká československý speciál, který se bude vysílat v sobotu s datem 29. srpna. Tak už si zapisujte datum do kalendáře, protože pro vás budu mít spoustu fakt jako dobré muziky. Ať už různých pěkných věcí, tak i různých bizárů a vzácností a specialit a tak podobně. Zase jsem za ten rok něco nazbíral do svého archivu, takže se těšte na československý speciál. Dneska Lahůdkářství moderované až do pozdních nočních hodin. Takže si dáme samozřejmě i maxáče o půlnoci, instrumentálky a tak podobně. Co vás čeká za chviličku? Peter Godwin, Babies in the Mountains a taky ještě dneska v Lahůdkářství bude taková specialitka, že si dáme i nějaké novější věci. Protože já tady v Lahůdkářství samozřejmě hraju 70. a 80. ale občas je i nějaká nová, zajímavá syntiáková hudba, kterou třeba hrávám i New Wave vždycky v týdnu. Vždycky jeden kousek je z takové té novější tvorby, ale dneska, protože tady máme nějaké jako smutné události a podobně, tak si dneska pár věcí z nějakého toho, řekněme, nového synthpopu nebo takové té New Retro Wave a podobně dáme i dneska v Lahůdkářství jako takové malé koření k těm 70. a 80. No a bohužel tedy tahle ta skladba je dost smutná, protože producent a DJ Kavinsky, který za ní stojí, tak tenhle ten týden náhle zemřel. Nedočetl jsem se proč a jak, ale zemřel vlastně v nějakém věku asi 59 let, což je samozřejmě smutné, protože jako mladí lidé by odcházet neměli a zejména pokud jsou to ještě fakt jako dobří umělci. No a my si dáme od Kavinskyho tu jeho asi nejslavnější věc Night Call, což je úžasný synthpop a zaznělo to mimo jiné ve filmu Drive s Ryanem Goslingem. Pak tady tedy bude ten Peter Godwin a Babies in the Mountains, už jenom proto, že jsme s dcerkou lezli na Sněžku tenhle ten týden, tak se to tak celkem hodí. A jako první je tady skladba, která vyšla přesně před 46 lety v tenhle ten den, tedy 1. srpna, a to je David Bowie a jeho jedna za mě nejkrásnějších věcí Ashes to Ashes. Tak si dáme Davida Bowieho tady v Lahůdkářství na Core Music Rádiu a tuhletu úžasnou věc.

Ne, nenaladil jste si jiné rádio, posloucháte opravdu Core Music Radio v sobotu večer, ale já jsem dneska lahůdkářství speciálně zařadil i tenhle ten kousek, a to byl Kavinsky a jeho Night Call. Bohužel tenhle ten francouzský producent a DJ tenhle ten týden došel do hudebního nebe a tahle ta skvělá věc, skvělá synťáková věc, tady po něm zůstala, tak jsme si ji zahráli dneska v lahůdkářství speciálně. A zase se vrátíme zpátky k hudbě 70. a 80. let, ale ještě pár takových kousků si dneska neodpustím a věřím, že vás budou bavit a možná, že třeba některé z nich uslyšíte poprvé a zaujmou vás natolik, abyste si dané interprety třeba našli a poslechli, i když jste fanoušci hudby 70. a 80. Ale primárně 70. a 80. se samozřejmě rád budeme dneska v lahůdkářství. Dneska je to živě až do pozdních hodin. Doufám, že se vám vydržím, no minimálně do jedné určitě to s vámi zvládnu. Byť jsem teda včera byl v Lucerne Music Baru, kde to byl docela dobrý mejdan. Nicméně dneska v sobotu 1. srpna si vysíláme živě tady v lahůdkářství z Jizerských hor, kde máme takové mírně větrné počasí, celkem jasno, už neprší, mi tady pršelo k večeru trochu a máme tady příjemných nějakých 18,5 stupně aktuálně. Takže jdeme na další muziku, ELO a Julie Don't Live Here. To je krásná věc, která vyšla jako béčková strana, tuším Twilight single, 71. Pak tady mám skladbu, která vás trochu ochladí, Celtic Richt, jsou Grauzone. Jsem říkal, že se dneska budeme hrát i německou novou vlnu, tak tohoto je švýcarská kapela, která měla slavnou věc Ice Bear. No a jako první je tady hudební přání, o které si napsala posluchačka Olina, a to je kapela Secret Service a Let Us Dance Just a Little Bit More, což je věc z roku 1985. Moc se od nich nehraje tahleta věc. Oh Susie a Tenoukou Postman zná každý. A tohle je taky skvělá věc. Tak si ji užijte tady v lahůdkářství.

Nevím, jestli máte taky husí kůži z téhleté skladby Celtic Reicht, tedy něco jako zima nebo chlad se rozlézá, dá se říct, od skupiny Graucone, tady v lahůdkářství ta věc dozněla a my si dáme další muziku 70. a 80. let. Musím říct, že jsem se do dnešní vysílání docela dost těšil a docela si ho užívám, nevím jak vy, doufám, že taky, že vás to baví a ještě bavit dlouho bude, protože máme teprve 20 hodin a 50 minut, ale před námi ještě dost času s muzikou 70. a 80. let, protože dneska je to živě, až do pozdních nočních hodin. Tady z Jizerských hor. Štěně už tady nemáme, už je v novém domově v Liberci, tak už tady nebude poštěkávat a pokňourávat jako ta poslední lahůdkářství, co se vysílala živě z Jizerek. No, je tady trochu smutno, musím říct, tak jako štěně bylo celkem zábavné, ale už se ho teďka užívají někde jinde. Vy si doufám budete užívat hudbu 70. a 80. a pokud byste měli hudební přání, tak já budu velice rád, když samozřejmě napíšete sem do studia a budete mít nějaké hudební tipy a hudební nápady do dnešního lahůdkářství s datem 1. srpna. Pište na lahůdkářství@radiocore.cz, taky se můžete ozvat na Facebooku, kde visí příspěvek, který vás měl tedy nalákat na dnešní vysílání, a využít můžete také formulář na webu radiocore.cz nebo mobilní aplikaci Kolo Music Rádia. Ať už posloucháte na FM, v dabu nebo na streamu, tak vám nadále přeje příjemný poslech jako Pelín a budu pro vás mít Johna Foxe, Europe After the Rain, taky tady bude Velvety Door a Lancelot, to jsme si celkem dlouho nehráli. A na začátek skladba, kterou, jo, vím, že ji hraju hrozně často, ale já ji mám prostě rád a věřím, že i vy, protože to je fakt taková esence New Romantic tvorby 80. let a to je kapela A Flock of Seagulls a jejich krásná věc Space Age Love Song. A musím říct, že jako v Lucerně tuhletu věc spouštím na začátku, že tam ještě nikdo není, ale hrozně rád by si na to s někým zatancoval třeba. No a to by na to nikdo netancoval jiný, takže si na to asi nezatancuju, ale třeba se na to zatancujte vy u vás doma při poslechu a hudkářství. Si užijte tuhle krásnou věc. Já si jdu dát boomer doprava, potom taky John Fox a Valerie Dor v dnešním 1. srpnovém vysílání.

4 minutky po 9. Lancelot a Valerie Dor, to bylo to její artušovské album, kde prostě byly všechny ty různé skladby jako Bow and Arrow a Lancelot a King Arthur a tak podobně. No, hezká deska od ní, stejně jako její předchozí album, kde se byly věci jako It's So Easy a Get Closer a tak podobně. No a my si dáme další muziku dneska v Lahutkářství s datem 1. srpna, které posloucháte na Core Music Radio, ať už na FM, v DABu, nebo taky na streamu na radiocore.cz. A živě dneska z Jizerských hor až do pozdních nočních hodin. Mám tady pro vás dneska připravenou spoustu muziky, tak doufám, že vás to bude bavit a taky samozřejmě můžete psát hudební přání sem do studia na známé kontakty, tedy na mail, na Facebook, kde taky vysílí příspěvek k dnešnímu lahutkářství, nebo se ozvěte přes mobilní aplikaci, formulář na webu a tak podobně. Všechny cesty vedou ne do Říma, ale dneska večer tedy sem do studia Core Music Rádia do lahutkářství, takže pište a já budu rád za vaše hudební tipy a hudební nápady. A nebo jenom prostě, když jako napíšete, že se vám to líbí a že vás to baví a že hraju dobře, tak mě to samozřejmě taky potěší. No ale mám tady pro vás Nick Strike Band, Leaving on the Midnight Train, to byl ten druhý single, protože samozřejmě Walk in the Park, to byl ten největší hit téhle kapely, ale Living on the Midnight Train, taky velice povedená věc. Potom tady budou Duran Duran a Hold Back the Rain a jako první další hudební přání posluchačky Oliny, zase pěkné hudební přání, Lion Ross a její Fantasy. A Olina napsala, že kdybych to neměl, tak mám zahrát No Chance You'll Pay pro jistou paní, ale nebojte, na tu taky dneska dojde, takže taky něco pustíme. Teď ale tedy Lion Ross a její Fantasy. Ona měla dva úspěšné singly tehdy v 80. letech. Jeden byl Saturday Night a druhý právě Fantasy. Tak si užijte tuto věc tady na Core Music Radio.

All Day the Rain, to je deska Rio, skvělá deska Duran Duran, vlastně jejich druhé album z roku 82, které je katapultovalo do jako ohromné obliby tehdy. Už na tom prvním, na té první desce byly celkem úspěšné věci, jako Girls on Film, Planet Earth a podobně, ale teprve deska Rio byl ten opravdový průlom, pak už se Duran Duran stavil opravdovými hvězdami 80. let. No a tuhletu desku mám hodně rád, já vždycky si z ní tady hraju i pro vás spoustu muziky. Vím, že tuším, když jsem hrál naposled tady v Jizerských horách živě hudkářství někdy v červenci, tak jsem pouštěl i tu mojí asi úplně nejoblíbenější věc Chauffeur, která vlastně je na konci téhleté desky a to je jako úžasná věc, která navíc ještě je skvěle nahraná, takže se pustíte na nějakých kvalitních reproduktorech a kvalitním zesilovači, tak je to i hyfistický zážitek. Tolik tedy Duran Duran, lahutkářství na Core Music Radio. Musím říct, že dneska mi to vysílání hodně baví a ještě určitě bavit bude. Doufám, že baví i vás a taky posílejte vaše hudební přání, nápady a tak podobně. Já jsem tady teďka si psal s posluchačem Milanem, jestli koukám správně. Ano, Milan psal na lahutkářství. Tak ohledně Erasure, ABBA album moc rád nemám, ale musím říct, že od Erasure mám rád spoustu věcí, tak jsem tady od nich vyhrabal z archivu skladbu Ship of Fools. Taky tady budou Aha a Living a Boy's Adventure Tale, to je taky moc hezká věc z jejich desky z roku 85, desky Hunting High and Low. A potom tady mám ještě jedno hudební přání, napsala posluchačka Zdislava a píše: Pod našich informací jste stál za profilem Thomas Faulkner. Stál jste za profilem Thomas Faulkner na Seznam médiu? Založil jste tento profil, spravoval ho, nebo jste měl přístup k jeho administraci? Psal jste vy osobně? Pardon, zase nějaký jiný spam, to asi nepatří úplně do Core Music Rádia. Nicméně posluchače Zdislavě pošleme jednu písničku, která se tak k ní hodí, a to je skladba White Horse od Lightback. Tak si ji užijte, stejně jako Zdislava na Core Music Rádiu.

Napsal mi Jirka Neumann, že tohoto je jedna z nejhezčích věcí od Aha, tak souhlas, je to taková krásně mystická, krásně příjemná skladba Living a Boy's Adventure Tale. To je věc z desky Hunting Hard Low z roku 85, kterou jsme si zahráli tady v Lahutkářství na Core Music Radio. Od mikrofonu Mixpultu z Jizerských hor vás stále zdraví jako Melín a ještě tady s vámi hodně dlouho budu dneska. Nejde do Cerné Music Baru, tak tam snad nic nepromeškám a užijí si tam party i beze mě, ale dneska si budu užívat party já s vámi tady za mikrofonem Mixpultem a vy si doufám budete užívat muziku 70. a 80. let. Můžete psát i hudební přání sem do studia dneska až do pozdních nočních hodin, včetně maxáčů, tak to využijte, protože zase teď v srpnu Lahutkářství sice taky bude i živě, ale ne vždycky. No a na konci srpna vás potom čeká slibovaný československý speciál, na který se taky hodně těším, už si sbírám a tak nějak tady škatulkuju muziku, kterou bych vám chtěl pustit. Dokonce jsem včera nahrál jednu hrozně vzácnou věc slovenskou, jmenuje se to Prázdniny, nebudu vám říkat, kdo to zpívá, je to fakt úžasné disco 70. let. A fakt jako krásná věc. Já když jsem to poslouchal včera, tak jsem z toho měl prostě takový pocit, jako nevím, kdybych se vrátil do dětství skoro. Ale hrozně hezká věc, která vás taky bude čekat ve slovenském, československém speciále v srpnu, tak se těšte. Opravdu tam budou velké hudební perly. Dneska doufám, taky budou ještě nějaké hudební perly tady v Lahutkářství i na vaše přání, ale teď tady mám Boytronic a Diamonds and Loving Arms. Taky dvě přání, jedno přání od posluchačky Vlasty, já to zahraju, byť teda musím říct, že nechci říkat, že z toho nemám radost. Naopak, když tuhle tu písničku fakt někdo jako přeje navíc ještě, tak mě to vždycky potěší, ale je to taková jako, víte co, každý vždycky občas máte nějakou takovou tu jako osudovou písničku, kterou prostě si pouštíte málo kdy, protože to máte spojené s nějakými různými jakoby složitostmi v životě třeba a tak podobně. A to je pro mě skladba Nowhere Girl od B-Movie. No, to je jako nádherná věc, kterou mám strašně rád. A, možná jsem tady někdy nad ránem vyprávěl tu historku, proč tuhletu skladbu jako mám takhle spojenou s tím životem. Nicméně vlastně napsal Nowhere Girl, no tak co bych jako nesplnil přání, že? Tak se dáme Nowhere Girl, tak doufám, že mi to trošku nepokazí dnešní celkem veselou náladu. A na začátek je tady přání od posluchače Jirky, který napsal o OK a taky o Silent Circle. Tak OK si dám na chvilku. Silent Circle a Man is Coming jsou tady teď. Tak příjemný poslech Lahutkářství i nadále s muzikou 70. a 80. let na Core Music Radio.

napsala mi posluchačka Fausta, se omlouvá za tuhle písničku. Ale ona je prý tak hezká, no, je hezká, já jí mám taky hrozně rád, ale říkám, no, mám jí takovou věku spojenou s těmi věcmi, ale tak jsme si jí dali tady na Cohort Music Radio Nowhere Girl, a to byly B-movie. Nádherná věc, mimochodem jedna mi tady visí kousek nad hlavou v Jizerských horách zarámovaná, no, má celkem velkou hodnotu, já jich mám doma 6. A neptejte se proč, já už jsem tady vyprávěl někdy, jako kdysi dávno, možná někdy k jedné v noci, když se mě už upité nějaké víno, dneska žádné nemám, ale tak jsem tady vyprávěl tu historku, proč mám těch desek 6 doma, ale doufám, že nebudu muset kupovat nějakou další teda. No. Nicméně nebudu teď tady rozvádět tuhletu teorii jako Nowhere Girl na Cohort Music Radio. Vy jste si poslechli tuhle krásnou New Wave věc z roku 82 a my si dáme další muziku, protože tady pro vás budu mít Relive a Breaking Point, to je věc z desky Heartland, taky skvělé desky z roku 83, kdy Real Life vlastně tam měli ten jeden jejich vlastně v úvozovkách One Hit Wonder, byť oni měli spoustu jako dalších hezkých věcí, ale tam vyšla skladba Send Me an Angel tehdy v roce 83. Taky tady mám přání od posluchače a to se musím podívat teďka narychlo, protože jsem tady někde zavřel, tak to byl posluchač Honza, John Evangelis, I'll Find My Way Home z desky z roku 81, to je to slavné album The Friends of Mr. Cairo, kde i ta úžasná, nádherná věc Friends of Mr. Cairo, to je jako za mě taková úplně topovka od tohohle projektu. A jako první jsou tady OK a stejná skladba z 80. let, to byl takový ten trend těch vysemplovaných věcí v druhé polovině 80. let, kdy vlastně takových věcí se objevilo hned několik, ale OK a tahle ta skladba jsou asi takový nejslavnější. Mimochodem, na konci je tam i čeština. Okay. Tak si to užijte.

to byl John and Vangelis, spolupráce Johna Andersona z kapely Yes a Vangelise na začátku 80. let, která byla naprosto úžasná a vlastně se tam urodily krásné věci jako tahleta, nebo taky State of Independence, potom taky samotná skladba Friends of Mr. Carroll a podobně. Já si pamatuju, že tuhletu desku kdysi v 90. letech, někde na začátku 90. let, když jsem ještě byl malé děcko, tak tehdy si můj otec koupil CD přehrávač. Tak to vítězoslavně přines domů, že jo, ten Technic CD přehrávač, a tehdy měli snad nějakou akci, tuším, už tehdy v Datartu, že když si koupíte CD přehrávač, tak k tomu dostanete několik CDček, takže on si přinesl ten CD přehrávač a k němu asi 10 CDček a doteďka si pamatuju, že tam byl Mike Oldfield Crisis, potom Tears for Fears a jejich ta deska z roku 89, nepamatuju, jak se Seeds of Love tuším, nebo no prostě je tam ta skladba Seven Days Seeds of Love. A potom tam byl právě i John and Vangelis a její bestovka. No a já jsem tuhletu muziku měl už jako dítě hrozně rád a vždycky jsme si doma pouštěli ty Mafiány, tedy skladbu Friends of Mr. Cairo, že? No tak to jsou takové vzpomínky na dětství, doufám, že i vám se líbila skladba od Johna a Vangelise. Máme 6 minut po 10. hodině večerní, poslouchá vás spousta Color Music Radio, píšete a taky máte hudební tipy a nápady. Mám tady zase další hudební přání od posluchačky Vlasty na New Order a Touched by the Hand of God, tak to si dáme už za chvilku. Taky tady budou Flash in the Pan, protože jsem pouštěl teďka Revive, tak to je vlastně australská kapela a my jsme se teď tady psali s Jirkou Neumannem o tom, že vlastně ta Austrálie byla taková zvláštní v té hudbě, že měli prostě taký trochu jiný styl v těch 80. letech. A taky Ice House, že to je prostě kapela, která byla tehdy úžasná. A tu si taky dneska dáme, já tady něco od nich vyberu, ještě narychlo. Ale Flash and the Pan si pustíme a jejich skladbu Midnight Man, to je taky hodně zapnutá věc z 80. let a oni měli spoustu pěkných věcí vlastně Flash and the Pan. Jako já vím, že my jsme jeli někde na podzim do Itálie s tátou a ten taky Flash and the Pan teď jako objevil po letech zase a pouštili jsme si v autě cestou bavorskem jejich věci jako Waiting for Train na Hey St. Peter a Ayla, že jo, a ještě to bylo Morning Wake Up, Early Morning Wake Up Call, ano, tak to je taky další věc od Flash and the Pan. A my si dáme Midnight Man tady na Core Music Radio a pak tady mám další hudební přání, napsala posluchačka Zdislava a Zdislava píše zase nějaké dotazy, tak se podíváme, co nám to napsala. Platil si obsah publikovaný pod pseudonymem Thomas Pauktner nějaký klient, politický subjekt nebo podnikat? Ale Zdislav, už toho nechte, nepište mi pořád takové dotazy, akorát si z toho budeme všichni dělat tady legraci na Color Music Radio. Já si myslím, že byste se měla ptát jiných lidí na tyhle ty věci. Tady v hudkářství se hraje muziku a tak vám pustíme jednu hezkou věc, protože evidentně Zdislav je moje velká faninka teďka poslední měsíc. Pořád mi píše a pořád mi něco chce. Jo, tak jí pustíme Rheingold a skvělou věc Fanatiš. No, já jen doufám, že teda nedopadnu tak jako ten zpěvák kapely Rheingold v tom filmu Der Fan, kdy ho ta faninka nakonec rozřezala a sežrala. Tak to bych jako nerad, aby se mi stalo, aby mě Zdislava rozřezala a sežrala, to by lahůdkářství asi skončilo, tak se to snad nestane. Ale tu hezkou věc z roku 82 si dáme tady na Core Music Radio, potom tady Flash and the Pan, australská muzika. A dojde ještě na další australské kapely, kromě Ice House si dáme i Man at Work. Ale teď Fashion Depend a potom taky New Order. A teď Fanatiš. No, někdo je hodně fanatický.

taky kapela, která se hrozně málo hraje v rádích. Přitom mají tolik krásných věcí. A to byly New Order, Touched by the Hand of God. Na přání posluchačky Vlasty a my si dáme další muziku. Tady v Ahutkářství máme 22 hodin a 21 minut. Nevyšlo mi to. Těšil jsem se, že dám letarský vstup 22 hodin, 22 minut, vždycky se tak proto připravuju speciálně, ale no tak co se dá dělat, jako život není ideální. Posloucháte Lahutkářství a dáme si další muziku 70. a 80. let. Já jsem sliboval nějakou další Austrálii, ale do toho tady ještě přišla spousta hudebních přání. Ty jste se nějak probudili, nebo nevím, co se s vámi stalo, ale přišlo těch hudebních přání asi pět během pěti minut, jo. Takže jste se nějak teďka rozohnili, že tedy jako budete psát hudební přání, tak jen tak dál, pište dál. Já jsem za to rád, dneska se to vysílání užívám, baví mě to a doufám, že to baví i vás. Zase po nějaké vlastně době vysílám takhle dlouho živě a budeme vysílat teda ještě nějakou dobu, samozřejmě až přes půlnoc a tak dále, ale budu se snažit neusnout tady u toho a nevysílat zase jako moc dlouho, no, takže si užívejte vysílání, dokud to jde, já se ho budu užívat taky. A pustím vám ještě spoustu 70. a 80. let. Tady na Kovor Music Radio, to vám slibuje od mixpultu na mikrofonu Jakub Melín, byť mnozí mě teďka nazývají jinými jmény, ale to není pravda. Ice House vás čekají, protože Austrálii jsme si dali v podobě kapely Flash and the Pan, taky kapely Real Life, ale jsou tu další Australané, a to tedy kapela Ice House, a od nich si dáme skladbu Street Café. Taky tady máme Men at Work, další Australany, a speciálně pro vás vybral Jirka Neumann tuhle skladbu Dr. Heckel and Mr. Jive, což je prostě přesmička, že jo. Tuhletu věc jsem tady dlouho nehrál a sám jsem ji i dlouho neslyšel, tak doufám, že vás taky bude bavit. A jako první je tu hudební přání od posluchače, který se podepsal pod nickem Kosatec. A to je skladba od MC Micra a DJ Svena Holiday Rap, což se hodí, mám prázdniny, a ještě jsem tady o prázdninách nehrál Lahutkářství, tak jsem rád, že Kosatec si na to vzpomněl, že si tuhletu skladbu pustíme. A Holiday od Madony už jsem hrál někde na začátku července, ale tenhle ten Holiday Rap ještě ne. To byl taky celkem velký hit, oni pak ještě měli vlastně druhou skladbu, která se jmenovala, tuším, Celebration Rap, což byl vlastně cover od Kool & The Gang, ale Holiday Rap byl samozřejmě větší hit, takže si dáme MC Micra and DJ Svena tady v Lahutkářství na Color Music Radio. A i po desáté vám příjemný poslech přeje Jakub Melín. Od mixu toho mikrofonu z Jizerských hor, kde máme aktuálně 17,4 stupně. Tak se vám tady trochu ochladilo. A máme tady celkem příjemně. Tak doufám, že máte příjemný večer i u vás.

Tak tahle věc mě docela potěšila, sám jsem ji docela dlouho neslyšel, to byly Men at Work a Dr. Heckle and Mr. Jive na přání posluchače Jirky, tedy Jirky Neumana, mého dobrého kamaráda z Lucerny a taky i z rádia. Nebojte se, určitě pro vás zase budeme vysílat na podzim další vydání Lahůdkářství společně, vymyslíme zase nějaké datum, předpokládám, že to zase bude v listopadu a zahrajeme si spoustu skvělé muziky 70. a 80. let. Dneska jsem tady na vás ale sám, za mixpultem a mikrofonem v Jizerských horách a tak si hrajeme spoustu muziky, kterou jsem pro vás vybral a taky na vaše hudební přání, protože těch dneska chodí docela dost a mám tady zase nějaká další, víceméně jich přišlo teďka fakt spousta, skoro to ani nestíhám tady nějak jako odbavovat, jo, kolik jich chodí, takže mám tady od posluchače Libora přání na Shadow on the Wall od Mike'a Oldfielda a taky Nits a In the Dutch Mountains, to jsou oboje pěkné, takové trochu rockovější věci. Potom napsal posluchač Martin zprávu přes aplikaci, asi jo, přes aplikaci z mobilu, jestli bych zahrál Kraftwerk a Trans Europe Express a co se to stalo, že jsem nešel juchat do Lucerny, no tak jako víte co, juchání v Lucerně je fajn, ale tak to vysílání taky baví a jednou za čas tady s vámi trávím tu sobotu takhle komplet živě až do těch pozdních hodin a dneska nikdy juchat nebudu, ale zase si samozřejmě zajuchám nikdy jindy. Nicméně připomínám taky to, že vás čeká československý speciál na konci srpna, to taky juchat nebudu, to budu v Tatrách, tam budu běhat po horách a pak v sobotu 29. srpna si dáme československý speciál. A jak jsem říkal, tak už pro vás připravuju zajímavý playlist, mám tam i nějaké jako 70-kové speciality a tak. Těšte se, bude to stát za to, fakt jako ten rok na tom tady postupně pracuju celkem. Teď ale Kraftwerk a Trans Europe Express Lahůdkářství. A tohle je ta novější verze. Nebo ne? Ne, pardon, není. Jo, je z mixu.

0: Mountains.
1: Tak to bylo nic, in the Dutch mountains, no to je jako celkem vtipné, protože jako v Holandsku žádné hory vlastně v principu nejsou, ale dali jsme si tuhle skladbu tady z lahůdkářství na Color Music Radio, máme 22 hodin a 48 minut k tomu, posloucháte 70 a 80 na Color Music Radio, jako každou sobotu, ale dneska je to živě až do pozdních nočních hodin z Izrek, takže můžete psát i nadále hudební přání, hudební tipy, hudební nápady. Minulý týden to bylo částečně ze záznamu a příští týden to bude taky asi částečně ze záznamu, protože jak psal posluchač Martin, juchat do Lucerny. Nicméně za 14 dní to bude ze záznamu celé, protože v Lucerně budu hrát, ale potom se těšte, že zřejmě 2 týdny po sobě zase bude živé lahůdkářství až do pozdních hodin, protože už v sobotu 22. srpna budu na Slovensku, tak si dáme asi klasické lahůdkářství z Dřevenice. No a za týden potom, 29. vás čeká ten československý speciál, který tady pořád promuju a upozorňuji, ale to je vlastně vždycky jedno z nejpopulárnějších vysílání v roce, kromě Italo Disco speciálu a vysílání s Pavlem Bártou a Jirkou Neumannem, tak právě československý speciál máte hodně rádi, tak se na něj těšte a se na něj taky těším. Teď ale další muzika i na vaše hudební přání, Samantha Fox a Dream City, to je přání posluchače Libora. Dáme si i kapelu Duth a Love Me, to jsem tady dlouho nehrál. To je taky taková hrozně jako bizarní věc, ale pěkná a povedená, tak si ji dáme. A potom tady máme, já jsem jako sliboval dneska, že budu hrát i nějaký ten novější synthpop občas, že si tam jako pár těch věcí odložím, jenže těch vašich hudebních přání chodí hrozně moc. Tak jsem to úplně nestíhal, ale nebojte se, jako neochudím vás o to, pár těch věcí si ještě dáme. A teď tady máte první z nich a to je John Mouse, který dělá takový hodně jako opravdu oldschoolový synthpop. Skoro by člověk nevěřil, že to není z 80. let. A my si od něj dáme skladbu Bennington. Teď ale Samantha Fox, Dream City, potom Duff a pak tady už John Mouse. Tady lahůdkářství na Color Music Radio a vy i nadále nejenže poslouchejte a užívejte si sobotní večer, který doufám máte příjemný, ale taky pište vaše hudební přání a hudební tipy. Jinak ještě jedna věc, ty Kraftwerk, ti byly z desky The Mix, což vlastně byl jakoby, řekněme, nově nahrané věci, starší od Kraftwerk, už mi ta deska vyšla v roce 89 nebo 90, bych se nemýšlel, tak si dneska Kraftwerk dáme ještě po půlnoci v jednom krásném maxáči, ty staré Kraftwerk ze 70. let, abych vás potěšil. Teď už Samantha Fox, lahůdkářství.

Tak dneska je trochu toho modernějšího synpopu po roce 2000, tady vahutkářství. Na Core Music Radio posloucháte 70. a 80. i tedy nějaké ty novější kousky dneska výjimečně 3 minutky po 11. a pokračujeme dále i s vašimi hudebními přáními a tipy, kterých přišla spousta, že párych tady v playlistu mám a určitě zase nějaké pošlete, takže posílejte sem do studia na známé kontakty lahutkářství@radiocore.cz. Taky můžete napsat na Facebooku, kde visí příspěvek lákající vás na dnešní vysílání, kde se rozjela diskuze a taky se tam objevila nějaká ta hudební přání. No a taky můžete využít náš formulář na webu radiocore.cz nebo i mobilní aplikaci Core Music Radio, odkud můžete posílat hudební přání. To všechno dojde sem ke mně do studia a pokud budu mít dané věci v archivu, tak vám je samozřejmě rád zahraju. Což mě hrozně mrzí, že pustím posluchači Tomášovi hitovku. Já, jako je, mě je skoro stydno za to, že to tady nemám. Jo. A to je Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama, což je jako rokovější věc ze 70. let, kterou bych klidně rád zahrál, ale já to tady prostě fakt nemám. Nechápu proč, mám to určitě 100% doma na CDčku, možná i na desce to někde mám, ale tady v jezerkách na disku to prostě nemám. Nevím, jak je to možný. Tak se Tomášovi omlouvám a pustím mu to, když tak příště, případně ať tam píše nějaký další hudební tip, který tady snad mít budu, klidně i něco rokovějšího rád zahraju. Potom tady pro vás mám německou novou vlnu, co jsem sliboval, že dneska pustíme, tak tady bude Krishan a 100 Tage for Cairo. Taky si dáme další hudební přání, to jsou Modern Talking a Don't Worry. A jako první je tu Gazebo a jeho Masterpiece. Já jsem dneska v jednom rádiu slyšel Love in Your Eyes, to jsem si tady musel zesílit v jezerkách, ještě než jsem vysílal, to mě hrozně potěšilo, protože jako vždycky, když slyšíte takovéhle krásné věci někde jinde, tak o to víc vás to těší, jo. Já vám to tady pouštím v lahutkářství, ale mám vždycky hroznou radost, když prostě slyším tu hezkou muziku u někoho jiného, v nějakém jiném rádiu, v jiném pořadu a tak podobně, nejenom tedy třeba tady na Core Music Rádiu u Pavla Bárty nebo u Martina Svátka a tak podobně, ale prostě třeba i na nějakém úplně jiném rádiu. Velice rád poslouchám v pátek třeba pořad Baláš a Hubinák na Rádiu FM, odkud právě čerpám i dost těch československých bizárů. Ale hraje se tam jako i právě New Wave věci 80. let, i novější muzika a tak. A vždycky mě potěší, že tam slyším prostě nějakou skladbu, kterou jsem třeba roky neslyšel a oni tam prostě pustí. Člověka to prostě vždycky hrozně potěší. Tak doufám, že vás těší i vysílání lahutkářství s muzikou 70. a 80. Já jsem Jakub Mevín, vždycky tady jsem vysílal pod svým jménem, ne pod žádným jiným, už mě dneska označují různé pochybné deníky za jako někoho jiného, ale prostě víte co, já už si z toho dělám legraci, jo. Prostě za chvíličku zjistím, že nějaké články na webu píše asi můj pes nebo moje dcera, která ještě neumí psát, takže že zatím stojí to všechno, nebo moje babička, to ťuká z tlačítkového telefonu Nokia. No, já si myslím, že babička zatím je, protože babička dělá v rozhlase a dokonce můj pradědeček byl tuším náměstkem ministra dopravy a spojů za komunismu a tak, no tak přece jako samozřejmě teďka píše nějaké provládní články, že jo, babička, no tak já jí to musím vyřídit, že je teďka slavná na internetu a tím je slavná i v rádiu, že píše nějaké články. Ne, já se z toho fakt dělám legraci a ještě určitě pošleme nějakou písničku i paní Zdislavě dneska, ale teď vás čekají Modern Talking, Krishan a teď už Gazebo a jeho Masterpiece. Asi jedna z nejhezčích věcí od něj obecně. Moc pojedná věc a my si dáme z desky, která vyšla v roce 1983 a jmenovala se stejně jako autor. Takzvané eponymní album. Vždycky tenhle pojem hrozně rád používám. Takže Gazebo a Gazebo a skladba Masterpiece. Lahutkářství na Core Music Radio.

Německá nová vlna. A to je muzika, která vždycky člověku zvede náladu. Tohle to byla taková celkem ještě jako pohodová německá nová vlna. Pak byly ty šílené písničky s těmi bláznivými texty, které taky vycházely tehdy v letech hlavně 82, 83. A nebojte se, z německé nové vlny se ještě dneska něco dáme, protože těch vašich hudebních přání bylo a je strašně moc dneska. Tak po půlnoci ještě chviličku klasický playlist a pak až se pustíme do těch maxi verzí dlouhých skladeb, instrumentálek a tak podobně. Já jsem celkem, a divím se tomu, ale jsem svěží, možná kvůli tomu, že jsem nevysedával podobně jako minulý pátek na Vyšehradě do 8 do rána, jo. Ale no, i takové věci se dějí někdy lidem, prostě úplně náhodně. Ani nevím, proč jsem tam vlastně seděl. Nebo teda vím, ale to je jedno. Nicméně, dneska jsem celkem jako svěží a tak tady s vámi vydržím ještě nějakou tu chvíli a po půlnoci si dáme ty maxáče, dlouhé skladby a taky tu německou novou vlnu a austropop. Zase tady mám spoustu hudebních přání. Dneska píšete jak diví, skoro kdyby byl československý speciál, ten vás čeká tady na konci srpna, ale do té doby si dáme ještě dost muziky a ještě bude dost lahůdkářství, než se dočkáte československé tvorby 29. srpna v sobotu. Teď tady mám přání od posluchače Pavla na Heaven 17. No tak to je kapela, kterou zahraju samozřejmě velice rád, protože Heaven 17 mám taky hodně rád. A to je jejich deska z roku 1984 Luxury Gap. To je skvělé album, tam jsou úžasné věci jako Come Live With Me, samozřejmě potom Temptation, což je skladba, kterou si dáme. Taky tam je ta skladba Crushed by the Wheels of Industry, což je úplně jako úžasná synťáková věc. A další pěkné věci. Pak tady mám přání posluchače Tomáše, který kromě, tedy mimo Lynyrd Skynyrd, který jsem tady nenašel, tak napsal, jestli bych tady místo toho nedal The Sweet a Fox on the Run, tak to dám velice rád, to tady samozřejmě mám v archivu a to je taky skladba, která mě vždycky hodně bavila. A pak tady ještě přišlo nějaké hudební přání zase do mailu, napsala posluchačka Zdislava, kdo inkasoval příjmy z reklamy, čtenářské podpory nebo jiné monetizace profilu Thomas Paukner. Já už se k tomu nebudu vyjadřovat, jako mělo to profil Thomas Paukner sloužit jako politický marketing, PR služba, reputační kampaň, lobistická komunikace nebo jiná placená komunikační aktivita. No co byste na to řekli? Já nic neřeknu a pustíme si skladbu od Stejna Rigbyho You Are a Liar, to se krásně hodí, který je k slečně Zdislavě, takže posíláme pusinku. Teď ale Sweet a Fox on the Run v lahůdkářství na Core Music Radio. Já už čekám, až ten záznam bude v deníku N.

Ještě, že nejsem v politice, bych na místě ministr Macinky, tak bych prostě na tiskovce tuhle písničku pustil té novinářce. Já vím, jak mám hrozný nápady, proto říkám, že naštěstí nejsem v politice a nikde se jako veřejně neangažuju, protože to by teprve jako vypadalo nějak. Nicméně vy posloucháte Lahůdkářství, tady se veřejně angažuju, hraju vám muziku 70. a 80. let, už skoro 10 let, v prosinci oslavíme 10. výročí, tak se na to docela těším a myslím si, že to bude celkem fajn. Nakousneme další desetiletí Lahůdkářství na Core Music Rádiu. Do té doby ale ještě spousta muziky, včetně československého speciálu, určitě jak je na podzim vysílání s Pavlem Bártou a taky s Jitkou Neumannem. A československý speciál, to už jsem vlastně říkal. Do té doby dneska, alespoň tedy do konce Lahůdkářství, vás taky čeká ještě spousta muziky. Kdybyste měli nějaké hudební tipy a nápady, posílejte mi je sem do studia na známé kontakty lahůdkářství@radiocore.cz, taky můžete napsat na Facebook nebo přes mobilní aplikaci a formulář na webu radiocore.cz. Máme 23 hodin a 33 minut k tomu a dáme si další 70 a 80. Sliboval jsem tady německou novou vlnu, tak tady bude Kora a Liebeskummer, to je moc hezká věc. Potom si dáme bavorskou kapelu Relax a Radiohirn. To je, tuším, cover od Bill Garyho Video Life. Původně, tak tohleto je cover té skladby, což jako je zajímavá věc, já ji mám z desky nahranou, protože to jinde než na desce tuším ani nevyšlo. A jako první tady bude taková sedmdesátková specialitka, která se trochu nehodí k tomu, co bude potom teda, jo, ale říkal jsem si, že vám ji dneska pustím a to jsou Alan Parsons Project a jejich krásná věc The Raven, což je vlastně zhudebněná věc od Edgara Alana Poe. Té slavné věci.

lautstark mit. Düpp, düpp, düdau ist mein erster Hit.

Slibol jsem dneska, že se dáme i pár věcí z novějšího synthpopu, který se hodně inspiruje v osmdesátkách. Já tyhle ty věci hraju taky pořadu New Wave, vždycky se tam aspoň jednu dáme. A tohle to byly Mirrors a Into the Heart, to je tuším rok 2010 nebo 2011, ta skladba taky veliká paráda synťáková tady v Houtkářství na Core Music Radio. No a blíží se nám půlnoc, ale jak jsem říkal, tak po půlnoci se ještě dáme pár věcí, které nejsou maxáče, instrumentálky, dlouhé skladby, ale i na ty se dostane, nebojte se, taky tady pro vás mám pár připravených. Pokud byste ještě měli stále nějaká hudební přání a hudební tipy, posílejte sem do studia, dneska se vysílá živě, až se tady bude, až se bude živě vysílat nějakou tu chvíli. Já jsem si tady nakrájel úžasný ovčí sýr. To musím říct, že kdyby mě Zdislava Pokorná chtěla jako na něco dostat, tak jako na sýr asi mě nějakým způsobem uhnala. To bych možná přiznal, že jsem Thomas Paukner, což teda nejsem, jo, ale kdyby mi tady někdo dal takovýhle úžasný ovčí sýr, tak to bych jako možná zapřel vlastní matku. Nicméně jsem byl na výletě v Jeseníkách asi nějaké dva týdny zpátky a tam cestou je sýrárna. Kdybyste náhodou jeli do Jeseníku, klidně tady udělám reklamu, že v Sobotíně je sýrárna a mají tam naprosto úžasné sýry. Tak a dají vám je i ochutnat, oni to dělají moc dobře, jo? Takže mi dali ochutnat. Tadyhle ten sýr, tak super, dobrý, tak ten se vemu. A tamhle ten kozí sýr, no to je taky dobrý. Potom ještě já tady ten italský a tamhle, ale gouda, dáte si goudu, jakou jednoletou, dvouletou, no tak mi tam dejte taky. No a nechtějte vědět, kolik jsem tam nechal peněz v té sýrárně. Jako fakt jsem se za to skoro styděl, kolik jsem tam nechal peněz, protože to prostě bylo něco strašný, asi 2500 jsem tam utratil. Což je fakt hrozný, 2500 za sýry prostě za jednu návštěvu, ale tak jsme je tady postupně zkonzumovali a teď mi tady zbyl tenhle ten ovčí sýr, který jsem si dneska nakrojil a je teda fakt super, něco jako italské pecorino. Tak to byla taková sýrová vložka do dnešního Houtkářství, nicméně my se vrátíme zpátky k muzice a já si teda dám k té muzice i ten úžasný sýr. A dáme si EAV, Erste Allgemeine Fernsicherung a Ding Dong. Taky tady bude kapela Human League a podíváme se na jejich desku Travelogue z roku 1980, což je vlastně ještě z doby, kdy nebyli tak slavní. Oni se proslavili potom deskou Dare, která vyšla v roce 81. Tam byly hity jako Don't You Want Me a Love Action a podobně. Ale na Travelogue vyšla taky jedna moc hezká věc, ta se jmenuje I Don't Depend On You a tu si zahráme tady v Houtkářství. A abych si tady odškrtl i to, že jsem vám tady pustil něco hodně jako temného, tak si dáme kapelu The Dance Society a jejich skladbu My Heart. To je takový krásný jako gothic synthpop, nebo tak to, jak to říct, prostě jako ta dark wave 80. let. Tak doufám, že i tohleto vás okolo půlnoci potěší. Po půlnoci ještě i nějaká ta německá novina austropop a případně vaše hudební přání. A pak už se pustíme i do těch maxáčů, dlouhých skladeb a tak podobně. Teď v Houtkářství Human League a I Don't Depend On You z desky Travelogue z roku 1980. A i nadále vám příjemný poslech přeje jako milým. Dneska s celkem dobrou náladou z Jizerských hor.

Tak jsme se dali trochu Darkwave tady v Loutkářství, 4 minutky po půlnoci, posloucháte stále Core Music Radio na FM, v DABu i na streamu a posloucháte Loutkářství s muzikou 70. a 80. let. Dneska živě z Jizerek, stále s Jakubem Melínem, no s kým jiným z Mixpu, tam mikrofonem, to by tady mělo darovat jako, no nevím kdo, ještě jiný, tak občas tady moderuje jaký Pavel Bárta, taky tady moderuje občas Jirka Neumann a taky Karel Telča, tady se mnou už byl ve studiu a už jsem tady měli pár hostů za ty roky, těch 10 skoro let už jsme moderovali, že to bylo i tyjo, no a teď se už asi už spomenul to jméno, to je ostuda. V roce 2017 nebo 18 jsme vysílali z Krušní hor s vzácným hostem z České televize tehdy a tak dále, jako těch lidí tady bylo už víc, jako samozřejmě tady byla z mikrofonu dokonce i moje dcera, která tady už taky tady se mnou jako občas moderuje a vymýšlí i hudební playlist na hudkářství, když teda je vzhůru, teď už spí. Nicméně, my si dáme další muziku a čeká vás opět i výlet do novějšího synthpopu, a to je kapela Electric Youth a jejich skladba Higher z desky Memory Emotion z roku 2019, ale to je krásná synťáková věc, která se bude hodit i jako taková celkem přechodovka mezi ty krátké věci a další věci, které vás potom čekají. A předtím si dáme dvakrát OMD. OMD budou v Praze 22. Já na ten koncert nejdu, protože mi tam vyšla dovolená na Slovensku, takže to už budu v Tatrách tou dobou, ale OMD budou v Praze v rámci svého turné a mimochodem předskokany jim dělá znovu obnovená kapela Oceán, takže to je opravdu taková osmdesátková extáze pro ty, co by rádi dorazili na koncert, tak určitě doražte. Myslím, že jsou v Praze, ale přiznám se, teďka nevím, v jakém klubu nebo v jakém prostoru budou koncertovat, možná v Sasazu nebo někde jinde. Podívám se vám a řeknu vám to. Nicméně my si o OMD dáme teď dvojskladbu takovou, dvě skladby z desky Dezoships z roku 83. To je ta deska, co začíná s znělkou Československého rozhlasu Rádia Praha. A my si dáme skladbu Telegraph a ještě předtím si dáme věc, kterou jsem tady nehrál fakt jako dlouhé roky. A myslím, že jednou jsem ji tady pouštěl na přání jednoho z posluchačů, jestli si pamatuju, jako těch 10 let, pamatujte si všechno vysílání, že? A to je skladba This is Helena. Tak si ji dáme tady v Loutkářství z vinilu na Core Music Radio.

tohle je prostě úžasná kapela Electric Youth. Já teda od nich mám úplně jinačí věc, Without You, to je synťáková nádhra, ale i tahle ta věc Higher vás, doufám, potěšila, tak je moc hezká záležitost. Tady Vahutkářství na Color Music Radio máme 18 minut po půlnoci a pokračujeme dále v dnešním vysílání. Já jsem si vám musel zdívnout za mikrofonem, ale nebojte se, nejsem ještě unavený, naopak nějak vůbec jako se necítím unavený ani trošku, takže ještě tady s vámi vydržím minimálně do jedné, možná o něco déle, s muzikou 70. a 80. let. Za chvíli už se pustíme do těch instrumentálek a dlouhý skladeb a tak podobně. Kdybyste měli ještě hudební přání, hudební tipy na cokoliv, nejenom ty dlouhé skladby, ale klidně něco kratšího ještě můžeme dát, tak pište sem do studia na známé kontakty Lahutkářství zavináč radiokolor.cz, taky na Facebook, kam píší mnozí posluchači, třeba posluchač Libor tam měl teďka nějaké hudební přání, tak si ho za chvíličku dáme. A vy tam můžete napsat taky, anebo použijte mobilní aplikaci, případně formulář na našem webu radiokolor.cz. No a co bych vám ještě řekl zajímavého? No, já už jako nějak nic moc nenapadá. Já jsem dneska jako tady už z toho vysílání takový, nechci říkat unavený, to vůbec, naopak, unavený nejsem, ale už nějak mi došlo ty vtipy jako na Zdislavu a podobně, to už asi nic nevymyslím vtipnýho. Ono to moc vtipný vlastně jako není, já už jsem tady říkal ve Hudkářství, že je to takový trošku jako poslední měsíc žiju v třech dnech kondora, to je film, který mám hodně rád, s Robertem Redfordem, kde prostě on se tam jako najednou zjistí, že pracoval na nějaké vlivové operaci a prostě všichni tam postříleli a teď po něm jdou, jako. Tak já si trochu připadám poslední měsíc, jak kdyby mě někdo hodil do třech dnů kondora. A jako úplně na jednu stranu je to trošku legrace, protože mi píší lidi, jako které třeba jsem ani neznal, jo, dokonce i politici mi psali, jo. Teď se představte, prostě, když si ráno jako probudíte, odevřete si Facebook nebo mail a teď vám tam prostě píší lidi, jakože vás podporují, dokonce mi na účet přišly peníze. Fakt jako, já si fakt nevymýšlím, přišly mi doma peníze od nějakého pána, abych jako, že mi přispívá na soudní proces se Zdislavou Pokornou, abych ji žaloval. Jo, a takové věci se mi jako dějí, jo, to si prostě nedovedete vůbec představit, co jako poslední měsíce já zažívám, jo. A jako je to fakt jako neuvěřitelné. Na jednu stranu říkám, je to hrozná legrace, na druhou stranu je to vlastně strašný, protože u mě píšou na internetu věci, které prostě jsou úplně jako nepravdivý a nepodložený, a tady paní Zdislava Pokorná tam mě vláčí deníkem N, jako už asi měsíc. A furt jako nedodává žádný důkazy, že já píšu nějaký, ještě k tomu, jako, že já píšu články. Si představte, kdybych jako někoho zabil nebo někoho okradl, nebo já nevím, prostě jsem něco provedl, ale prý mám psát nějaké články. No a já ty články nepíšu. Ale i kdybych je psal, tak jako to přece nedává smysl, aby mě publikoval někdo do médií takovýho věci. Jo. A napsal, že jsem dlouholetým členem československého DX klubu, prostě v deníku N. Ty to představte, dlouhletý člen TX klubu rozkrývá nějaké kauzy politické. Ne, už jsem tady o tom mluvil vlastně několikrát a jenom jako mám potřebu se k tomu trochu občas vyjádřit, tak se omlouvám, že vás tím takhle tady zatěžuju v Hudkářství a vrátím se zpátky k muzice 70. a 80. let, ale aspoň díky mojí kauze vidíte, co je zač deník N a Zdislava Pokorná. Jo, a fascinuje, když jí teďka vyhodil Macinka z nějaký tiskový konference, s čímž mimochodem nesouhlasím absolutně, že někoho, nějaké novináře vyhazují z tiskových konferencí, tak všichni jako, ježiš, to je úžasná paní, ona je skvělá, ona nelže, to je etalon žurnalistiky. No, si jako vemte, jak na to koukám já, jako, jo, když vím, co je záč ta paní, jo, co prostě jako, že lže, kudy chodí. No, no nic, zpátky k muzice. Tabu a Align, to je muzika německé nové vlny, taky docela vzácná věc, kterou vám moc rád pustím. Potom si dáme, pokud mi to tady dorazí do mailu, taky hudební přání posluchače Libora, a to je Jan Hammer a jeho Miami Vice Team, protože on se proslavil hlavně tou Crockett's Team, to je taková to známá melodie z reu Miami Vice, ale tohle to je ještě jiný kousek, který si tady v Hudkářství za chviličku taky dáme. No a čeká vás i Peter Schilling a jeho Terra Titanic, to je věc z jeho druhé desky, která vyšla v roce 1984 a jmenovala se 120 grád. No, ta první se jmenovala Failure in the Steam. Takže Peter Schilling a teda Titanic, potom Tabu a Align a taky Jan Hammer. No a potom
potom už se asi pustíme pomalu do těch instrumentálek, dlouhých věcí a tak dále. Tak klidně si ještě nějaké přejte, nebo si přejte i jinou muziku. Já jsem ještě, jak říkám, celkem fresh, to znáte. Poznáte i vždycky po hlase, že jo? Jestli mi přeskakují písmena nebo nepřeskakují, dneska mi nepřeskakují, takže je to vidět, že mám ještě spoustu energie na to, abych tady s vámi v nějakou tu chvíli byl. Tak si to užívejte, já si to užívám taky, že nové slov posluchače Martina nejuchám v Lucerně, no tak děkuju, no, tak se občas zajuchám v Lucerně, no tak co jako. Ale teď tady juchám s vámi u Lahutkářství na Color Music Radio, tady už je Peter Schilling. A vám přeje příjemný poslech Jakub Milín.

No a já tam teďka akorát sázím do playlistu toho Jana Hamra, tak jsem to úplně nestihl, než dohrávají Tabu a jejich Align, ale nebojte se, už to tady hledám, akorát se mi tady nějak trochu rozházely složky na počítači, tak si dáme Jana Hamra a jeho Miami Vice Team tady na Core Music Radio a Vahutkářství, už ho tam hledám, už ho skoro mám. No, čekejte, furt mi to nejde. No, víte co, tak už je přece jenom pozdní hodina, ale musím ho tady někde objevit, kde jsem si ho tady stáhnul do složky, ale prostě ho furt nemůžu najít. No, víte co, to je jako složitý. Nicméně, když už tady než najdu Jana Hamra, tak vám samozřejmě přeju nadále příjemný poslech, posloucháte Lahutkářství a posloucháte 70. a 80. na Core Music Radio. My už se po Janu Hamrovi pustíme do dlouhých skladeb, instrumentálek a podobně, ale i kdybyste měli ještě nějaké hudební přání, třeba na nějaký ty novější synthpop nebo na nějakou další muziku 70. a 80. let, tak samozřejmě pište sem do studia. No a vidíte, během toho, co se tady vykecávám, jsem úspěšně zařadil Jana Hamra do playlistu, takže tady je Miami Vice Team. A potom Jean-Michel Jarre a jeho Equinox. A pak další muzika tady v Lahutkářství.

Žár Mišo Žár, Equinox, taky krásná věc. A to je vlastně ta druhá deska z roku 78 nebo 76, teď možná mě někdo opravíte, kdy vyšla Oxygen, ta vyšla 76, pokud si to dobře pamatuju, a tohleto je tedy ta druhá deska. A když se nám Žár Mišo Žár, tak si teď dáme i další dva takové hodně zajímavé projekty tehdejší doby. Za chvilku Kraftwerk a Neon Licht. To je deska Remenge Machine. A teď Yellow Magic Orchestra. Tahle slavná japonská kapela a jejich Techno Boys. Na Color Music Radio, vahutkářství s muzikou 70. a 80.

Rok 1978 a skvělá deska The Mensch Maschine. Kraftwerk, který vydávali desku co rok, to bylo 77, vyšla deska Transuber Express a potom o rok později právě Mensch Maschine. A pak tady si dali pauzu tři roky a až v 81 vyšla deska Heim Computer Welt, samozřejmě, pardon, Heim Computer, to je jeden z těch skladeb na té desce. No a my se hrajeme dál a já jsem sliboval, že se ještě dáme dneska něco od Kate Bush. A tak co si pustit takhle pozdní hodinu, než tuhle krásnou věc Cloud Busting. To jsem vždycky zbožňoval. A dáme si ji v té prodloužené videoverzi.

Kate Bush. Hey, Cold Busting. Nádherná věc, já jsem tuhle tu věc měl vždycky hrozně rád. Mám jí doma na videokazetě nahranou z Vivi Plus ještě. Ten klip, kde hraje mimochodem slavný herec Donald Sutherland. A vždycky se mi to prostě hrozně líbilo. Tak jsme se to pustili dneska v Old School, tedy v Old School, pardon, v Lahůdkářství, už se tady z toho taky spletený. Ale vysíláme dál a ještě chvilku vysílat budeme. Teď jedna krásná instrumentálka od Madony. Live to Tell. V té právě instrumentální verzi. A potom zase nějaký ten novější synthpop, když jsem ho dneska sliboval celý večer. Tak si dáme Glass Candy a Warm in Winter. Tak nedále přímý poslech vám přeje Jakub Melín od Mixputu a mikrofonu na Color Music Radio. A kdybyste ještě měli nějaká hudební přání nebo hudební typy, klidně pište. Je to stále live a ještě bude. Tak se ozývejte na mailu, na Facebooku i kdykoliv jinde.

byly Glass Candy a Warm Him Intern. Takový novější synthpop zase. Dneska jsem sliboval, že v hudkářství si dáme i takové věci. Tak doufám, že vás to bavilo, ale ještě vás bavit budou nějaké další kousky, protože já ještě spát nejdu a pár věcí vám pustím, ale zase jako skončíme včas, aby náhodou nedošlo k tomu, že třeba tady u toho usnu, nebo tak, to bych nerad. Ale zase, dokud mám dost energie a zase po nějaké době vysíláme živě takhle do noci, tak je to fajn. Musím říct, že mě to baví, doufám, že i vás. A kdybyste ještě měli hudební přání nebo tipy, tak pište sem do studia na známé kontakty, Facebook, mail a tak. A přejte si nějaký ten váš hudební tip a hudební nápad, který snad v archivu budu mít. Tohle jsou fun. I'll cover my love. Co dáme potom? Musím se podívat do playlistu.

třeba Altered Images bychom se mohli dát. To je taky moje taková velice oblíbená kapela. A nebo napište něco vy. Na Facebook, na mail, tak. Co byste rádi slyšeli tady v Loutkářství? Co jste třeba dlouho neslyšeli? A nebo co byste někomu poslali?

Tak to byly Altered Images a Could Be Happy, krásná věc z desky Pinky Blue. Mimochodem, zajímavé je, že tahleta věc na desce vyšla jako maxáč. Ta nevyšla jako albová verze, respektive jako singlová verze. Jako singlová verze vyšla pouze na vinylovém singlu, ale na desce Pinky Blue, odkud pochází, tak je právě v tomhleto maxáči. Taková zajímavost 80. let. Vy posloucháte hudkářství s Jakubem Melínem a hrajeme si muziku 70. a 80. Teď už maxáče, dlouhé skladby a tak podobně. No a napsal posluchač Jirka, jestli bych zahrál, když už hrajou ty novější věci, kapelu Cold Cave a skladbu Glory. Přiznám se, že jsem to neznal, tak jsem si tady vyhledal, našel jsem v archivu a je to jako velmi zajímavý moderní synpop, takže si dáme tuhle skladbu a děkuji Jirkovi za rozšíření hudebního obzoru. A pokud byste i vy měli nějaké podobné zajímavé tipy na třeba novější synpop a novější muziku, která by se hodila ještě zahrát, protože ještě nejdu spát, tak klidně pište na Facebook přes aplikaci, přes formulář a nebo taky na mail lahutkarstvi@radiocolor.cz. Pak ještě dlužím jedno hudební přání posluchači Františkovi, to je Claudia T a Dance With Me, tak to si tak dáme. No a potom jsem vás hlavně chtěl varovat, prosím všechny. Nejezděte do Jeseníků a když už náhodou pojedete do Jeseníků, v žádném případě nezastavujte u sírárny v Sobotíně. Fakt to nedělejte, to necháte hrozně peněz, pokud máte rádi síry. Já teď tady dojídám ty ovčí síry, co jsem se tam nakoupil před 14 dny a no, budu to muset někde vyběhat, protože tolik kalorií, které jsem teď tady jako během vysílání nazbíral žraním těch sírů, tak to teda jsem asi dlouho nenazbíral. Fakt vynikající sýry, jako úžasný úplně. Nicméně taková malá reklama tady v hloutkářství, nikdo mě za ní neplatí, já, takže vám to tady říkám takhle naprosto otevřeně. Teď už Cold Cave a Glory, potom Cordia T a další muzika. A já vám přeju nadále příjemný poslech na FM, v dabu i na streamu. Tohle je fakt zajímavá muzika.

ještě jednou díky posluchači Jirkovi za tenhle hudební tip, fakt jako skvělá věc. A já jsem si říkal, že na to navážeme něčím podobným. Tak jsem tady ještě trochu přeházel playlist a tady je podobný moderní synthpop, taky úžasný. Jako mi to připomíná, přemýšlím vlastně co, jestli New Order nebo to asi ne, ale nějakou tu osmdesátkovou muziku, možná trochu Johna Foxe, a to je Corey a skladba Real Life Cinema tady v Hudkářství. A to je taky neskutečný nářez. A taky se to vůbec nikde nehraje, to je prostě, mně přijde, že synťáková muzika prostě zmizela, trošku to oživí.

Kandiáková muzika prostě tak nějak zmizela z těch hitparád, je to hrozná škoda. Tak tady vahutkářství Corey, Real Life Cinema, potom Kodia T, Den svět mění pro posluchače Františka, a pak si dáme ještě nějaké takovéhle další věci. Takže je nějak chytla nálada to tam pouštět, tak jich tady mám docela dost. Tak pro ty z vás, co ještě nespí, tak vás to doufám bude bavit. Pro všechny, co pracují, pro všechny, co jezdí autem, anebo prostě jenom poslouchají Core Music Radio.

byla Koja T a Dance With Me pro posluchače Františka. Pokud byste ještě měli nějaká hudební přání nebo tipy, pište sem do studia Cold Music Radio do Jizerských hor, kde máme aktuálně už jenom asi 15,3 stupně. Už se tady ochladilo, tak zase tropy trochu ustoupily. Ale muzika vás čeká i nadále, ať už je počasí jakékoliv. A tak jsem pro vás vybral zase něco novějšího na chvilku a bude tady Austra a Lose It, i krásný synthpop. No a teď je tady rok 1985, deska Until the End of Time. A The Twins. Respektive tohoto je z Maxáče, to je Maxáč Love in the Dark z roku 85, ale pochází z téhle desky. Taky taková moje srdcovka.

Austra a Lose It, to je skladba, kterou jsem poslouchal v roce 2012, když jsem byl zamilovaný do jakési Karolíny. No, to už je hrozně let, jako vlastně to je 14 let a no, co si k tomu říct, to, Karolínu mám doma teďka a my se tady v hudkářství hrajeme muziku 70. a 80. let a jsem se trochu dojmul u téhleté skladby, protože jsem ji fakt jako docela dlouho neslyšel, ale vybíral jsem zase nějaký ten nový synthpop právě a tak jsem si vzpomněl tuhletu skladbu, kterou jsem si tehdy nahrál i na kazetu ve svém Volkswagen Passatu z roku 1997 tehdy. To byly časy. Nicméně, my jsme v roce 2026, posloucháte Lahůdkářství, máme dneska už 2. srpna a i v 1 hodinu a 56 minut si hrajeme stále muziku 70. a 80. a taky novějšího synthpopu. A já se ještě necítím unaveně, takže vám ještě pár věcí pustím a pokud byste měli hudební přání, pište sem do studia, protože stále je to pro vás otevřené, napsal posluchač František, jestli bych zahrál part-time a krásnou věc Lies in the Eyes of Love. To je skvělý kousek, který jsem taky měl, ano, na kazetě v Passatu, nebo teda jsem si to udělal na ten letní výběr před pár lety. To je SK kapela Part Time, protože oni měli jako spoustu věcí, oni nemají jenom Lies in the Eyes of Love, ale spoustu krásných věcí. Faded Rose třeba je skvělá věc, nebo Night Drive, Shadow Love a potom moje oblíbená She's Playing With Your Mind. Tak pokud posluchač František nezná, tak tohle to je opravdu krásná věc od nich. A vy ostatní si taky dohledejte kapelu Part Time, to je americká kapela, která dělá takový právě, řekněme, retro synth pop. No a my si dáme i další muziku, protože lahůdkářství ještě stále pokračuje v tuhletu pozdní noční hodinu. Když už jsem tady s vámi za mixpultem a mikrofonem, tak jsem si říkal, že byla škoda to zakončit nějak moc brzo. Ale zase to zakončíme nějak rozumně. Jako nějaký rozumný čas, abych tady třeba neusnul mikrofonu, nebo tak, a abychom to nepřetáhli. Ale zatím, jak slyšíte sami, tak mám energie na rozdávání. Nevím, jak jsem k tomu přišel dneska, ale prostě asi mám docela dobrou náladu i přes všechny ty věci, které se dějí. A tak